0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co žijí.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hitradio.
4: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá seřizovače, skladníky a manipulanty. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.

0: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
1: Šoproku na heuréce, to už víme přece.
0: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Baví tě obchod a chceš změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA.
12: Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Hit Radio.

0: let neviděl. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sváteční pondělí, je 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Slevové akce dnes tvoří 59% tržeb obchodních řetězců v Česku, nejvíc v celé Evropské unii. Loni to bylo o 2% méně. Obchodníci se na rostoucí závislost zákazníků na slevách snaží reagovat trvale nízkými cenami mimo akční nabídky, které označují jako ceny v klidu nebo cenovou jistotu. Češi se ale slevových letáků stále nedokáží zbavit. Experti se neshodují na tom, zda rychlý vývoj umělé inteligence představuje reálné existenční riziko pro lidstvo. Zatímco někteří výzkumníci varují před vznikem nekontrolovatelné superinteligence a volají po přísnější regulaci, šéfové jiných technologických firem tyto katastrofické scénáře odmítají a obávají se spíše zbytečného brždění pokroku. A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému se v NHL svěřilo nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins v úterý zápasem proti New Yorku Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Svátek svatého Václava můžete dneska oslavit na zámku Svijany. Svatováclavské slavnosti nabídnou tradiční jarmark a ukázky řemesel, školu čepování, pivní degustaci nebo pečení chleba v dobové peci. Pro děti budou připravené projížďky na ponících, historický kolotoč, střelnice nebo lukostřelba. Akce začíná v 10 dopoledne.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: Dnes bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno počítejme také s mlhami. Odpolední teploty fantastické, a to mezi 20 až 25 stupni Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
12: Hezké dobré ráno, prodloužený víkend z éteru Hit Rádia, s vámi Lea a Filip, 3 minutky po 7. Tak startujeme právě teď, doufám, že většina z vás má to volno. My ten svátek slavíme prací s Filipem, ale nám je tady dobře. Tak vy, kdo jste v práci, nejste v tom sami, napište nám schválně, co děláte, kde jste v práci, předpokládám, že to budou většina benzíny, čerpací stanice a tak podobně. Dejte když tak vědět na 777 937 777 a my startujeme právě teď.
11: Hit Rádio Kontakt.

0: Krásné, dobré, sváteční ráno. Dneska je svatého Václava, tak vašíci, pašíci, všechno nejlepší k svátku. Hlavně připomínáme si naši českou státnost, to, že jsme tady jako stát už tisíc let a to je už důvod být na nás náležitě hrdí. Takže jsme hrdí, Filipe. Jsme hrdí.
1: My jsme hrdí. My jsme hrdé osoby, myslím si, že jsme i hrdí na svůj národ. Hodně lidí vlastně na Česko tak trošku jako pohlíží pořád zvláštně, jako že nemáme moře a nemáme Alpy, ale já si myslím, že se tady máme jako krásně v Česku.
0: Vždycky, když přijde 28. září, tak se v nás probudí taková ta zvláštní směs hrdosti, úlevy, že jsme to zase prostě dokázali tady na tom kousku země, kde se to mele ze všech stran, sedíme už přes tisíc let a pořád si objednáváme naše pivečko český, ne? Bych si dala takhle hezky. Šup. Ten dobrý nahlasivky, víš?
1: Já jsem zrovna teda jeden z mála chlapů Čechů, co já prostě pivo nepiju. Nepřišel jsem tomu na chuť, ale divnej budu spíš já, protože ostatní ho pijí.
0: Tak si to pojďme shrnout. 28. září si připomínáme Den české státnosti a odkaz svatého Václava, patrona české země. Taky bacha, otevírací doba obchodu, velké prodejny na 200 metrů musí mít dnes zavřeno, tak já doufám, že jste to zvládli všechno včera. Nakoupit si můžete něco na benzínkách, třeba párek v rohlíku, nádražích nebo taky v takových těch menších obchodech. No a třeba v Praze můžete vyrazit za historií i kulturou, třeba na korunovační klenoty, do Strakovy akademie, Národního technického muzea nebo na svatováclavské slavnosti po celé České republice, kam já zrovna taky po 10. hodině jedu, takže dneska s vámi budu v takové kratší jízdě, ale od 10. hodin už kolegyně Káťa Pechová a my se spolu uvidíme na svatováclavské slavnosti pouti v Lovosicích na severu Čech a dejte vědět, kam se chystáte, protože dneska je toho strašně moc, takže užijte si ten den naplno a my posíláme nějaký ten devadesátkový hit, co takhle headway.

0: Krásné dobré ráno, jdeme se podívat na vaše SMSky, chodí nám jich tady spousty. Dobré ráno, Leonko, svátek taky v práci, odpad se vozí pořád, zdraví Koudy z Trutnova. Koudy, zdravíme a respekt tvýmu jobu, díky za to, že tě máme. Nebo nám tady píše Martina, dobré ráno, z Náchoda z práce, pracuji jako pokladní na nádraží, jsem v tom s vámi, krásný den, Martina. Martinko, ať ti to tam rychle uteče. Ty brďo, těch zpráv normálně naši posluchači nespí, oni makají. Tady píše dokonce sestřička z jižních Čech. Dobré ráno, zdravím také z práce. Pracuji jako zdravotní sestra v terénu, v domácí péči, jedeme nonstop. Děkuji, že nám k tomu krásně hrajete, sestřička z jižních Čech. To je tak hezký. Zdravíme sestřičku a ještě tady. Paty, dobré ráno, Leonko, bohužel, já jsem dnes v práci, pracuji jako fyzioterapeutka v lázeňském provozu. Krásný a pohodový den a takových SMSek je tady spousty. Takže děkujeme, ano, jsme v tom společně, prostě jsme v práci, tak ten státní svátek oslavíme prací. Co by vlastně ti nepracující bez nás dneska dělali?
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu?
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Proč si zajít do radničního sklípku i v září? Protože pro vás máme v rámci oslav svatého Václava výborné svatováclavské meny. A k tomu svijanský speciál Dux přímo z tanku. Jen u příležitosti dnů českého piva. Zajít si do radničního sklípku se prostě vyplatí. Více na webu radničního sklípku.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hitradio Nord Music. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Christina Aguilera a teď už Filip Lejček a ranní update. Miau.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V přírodní rezervaci na americkém Long Islandu čekalo na návštěvníky neobvyklé překvapení. Po cestě se tam procházel malý krokodýl. Nejprve to vypadalo, že se jedná o aligátora, odborníci ale později zjistili, že jde o krokodýla Morletova, pocházejícího ze střední Ameriky. Pravděpodobně se ho zbavil chovatel.
0: A nemenoval se Dundee?
2: Dundee to mohlo být také. Slovo sex vyhledávali letos na internetu nejčastěji z celého Maďarska obyvatelé malé obce Nemezrádo, západně od Balatonu. Vyplývá to z místního žebříčku zveřejněného v pátek. Jen pro zajímavost, obyvatelé hlavního města Budapešti se do první desítky ani nedostali, tak ty byli spíš ty vesnice, viď?
0: Já jsem z rodu Děnděšů, takže já jsem z města Děnděš. To je přímo Giongio z Maďarsku, město Děnděš.
2: Existuje, jo.
0: No jasně, podívej se.
2: Nebo si ze mě střílíš.
0: Ne, přísahám, podívej se, Giongios, podívej se, že existuje město Děnděš.
2: Já mám ještě jednu zprávu
0: to
2: tam.
0: To nevadí, rozebereme Maďarsko, pojď. Podívej se, že existuje Děnděš.
2: Jak se to mám napsat teda?
0: Giongios, Děnděš. A nebo Děndě,
2: Giongios, město.
0: Ne, fakt?
2: Jo, druhé největší město.
0: Ano.
2: V župě Heves v severním Maďarsku, která leží 80 km od Budapešti na úpatí pohoří Mátra.
0: No, tady, Neptudo.
2: Nekecala, přátelé, ale pojďme ještě na jednu hezkou zprávu, co tady mám, protože takový úspěch vůbec nečekali zdravotní sestry ze Stocké nemocnice na Plzeňsku. Ty se totiž oblékly do retro uniform a reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly jejich stejnokroje na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí.
0: A to je krásný, proč ne? Holky, tleskáme vám. Krásné dobré ráno. A my jdeme hrát. Možná činnasky, taky David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Ale teď už volíme doprava, vstáváme pravou nohou do toho nového dne. Mějte krásný den, bude krásný počasí. A je volno, pro většinu z vás teda. Hezké ráno.

0: on. David Guetta, tedy svým Stones and I. Tahle hudební trojice, to se dost povedlo. Za chviličku Linkin Park, nebo taky Nelly Furtado a spousty dalších skvělých hitů, tak doufám, že se vám stává krásně, ať už pracujete nebo odpočíváte. Díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče, ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Hezký den s našimi službami vám přeje tým Pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš

0: kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo.
1: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
0: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
1: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
0: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte!

0: možnosti.
1: Když mobily,
0: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, za chviličku 8. hodina, další zprávy, vítejte u nich. Penzisté si od ledna přilepší o 304 korun. Průměrný důchod vzroste z 21 892 na 22 196 korun. O podobnou částku si polepší všichni penzisté. Většina navýšení jde do základní výměry důchodu, která je pro všechny stejná. Zvýšení se dotkne nejen starobních, ale i invalidních důchodů. A zdaleka nejde o jedinou změnu, kterou penzistům přinese příští rok. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti od minulé soboty sužuje severovýchod USA. V New Yorku a New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy. V New Yorkském Brooklynu si vyžádala jednu oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP je bez elektrického proudu až 130 tisíc odběratelů. A pojďme také na sport. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinga vyhráli v Srbsku 2-1. A Češi hrají svůj zápas až zítra v Praze proti hvězdnému týmu Anglie, a to večer od 20 hodin a 45 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Sváteční pondělí můžete strávit u Alénovy věže nedaleko Lomnice nad Popelkou. Tradiční setkání nabídne ukázky dřevosochání, práci koně v lese, lovecké psy nebo lukostřelbu. Chybět nebudou trubači krnapu, houbové speciality a program pro děti. 12. ročník setkání u Alénovy věže začíná ve 2 hodiny odpoledne.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Dnešní sváteční den bude parádní, bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Teď po ránu ještě ojediněle i mlhy, ale ty teploty skutku skvělé. Odpolední mezi 20 až 25 stupni Celsia.
7: Pokračujeme dál, hezké dobré ráno, minutka po 8. Hit Rádio s vámi.

0: Taylor Swift, hezké dobré ráno. Dneska, nejenom to, že slavíme státní svátek svatého Václava, ale dneska je den českého piva. A nejen toho českého, ale i moravského, takže zdravíme do Nošovic, do Litovle, do Přerova, do všech těch super beskidských městeček a vesnic, kde se dělají takové malé speciálky. Máme vás rádi a děkujeme za to zlato. Hlavně pro nás zpěváky je to strašně skvělý na hlasivky, takže já si opravdu ráda dám malé pivečko. A dneska teda možná dvě. Každopádně takových pár zajímavostí. Na každého Čecha, včetně novorozenců, připadá Filipe 149 litrů vypitého piva za rok.
1: To je strašná porce, že jo?
0: Ty, který to nepiješ.
1: Když to vlastně jako můžeme říct teda zdvojnásobíš, tak dostaneš ty půl litry, že jo, kolik ty lidi vypijou. No tak, tak někdo musí pít za mě, ale já věřím, že kdyby jsme tady prošli jako
0: ale
1: okruh
0: pijou,
1: kilometru,
0: jasně.
1: Tak to někdo jako za mě vezme v klidu, chlapi, díky.
0: Každopádně pivo se vyrábělo už v 7. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii a přispěla k tomu vlastně náhoda. Do nádoby, ve které skladovali lidé obilí, napršelo, voda zkvasila a když ji později objevili, už degustovali, chápeš to? A dokonce v počátku pivo vyráběly výhradně ženy a to jsem si teď vzpomněla, kdy mi moje slovenská babička vždycky říkala, Leonko, pí pivo, ale to černé, vždycky mi dávala od malinka pít černé pivo, že budu mít jako velké vnady.
1: Tak ale... to se povedlo asi. To se hodně povedlo, děkuju, to babička nekecala. Mně zase říkali, hele, že když budu pít polívku, jak vyrostu, taky měli pravdu prarodiče, no. A děda mi taky dával vždycky ochutnávat a říkal, Filipku, k tomu se propiješ. A nestalo se. Nestalo
0: tak
1: se.
0: Prosím vás, hoďte tam dneska jedno, dvě, tři. Dneska jsou ta vinovrání, svatováclavské poutě a tak podobně, tak prostě pivečko místo vínečka, co? My jdeme hrát dobrou muziku. Hezké ráno.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Baví tě obchod a chceš změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Američanku Olivie Jonesovou čeká každé září nevšední úkol. Společně s manželem musí dojet nakoupit zásoby na zhruba půl roku, než je přecházející zima v odlehlém městečku na Alešce odřízne od světa. Výlet do obchodu ve Fairbanks zabere manželům 4 dny a za veškeré potraviny a další nezbytnosti utratí v přepočtu asi 100 000 korun. Na kalifornském pobřeží se konalo tradiční mistrovství světa v psím surfování. Čtyřnozí závodníci se postavili na surfovací prkna společně se svými lidskými parťáky a snažili se co nejlépe zvládnout vlny. Soutěž přitahuje každoročně desítky psů a organizátoři pojímají jako zábavu i podporu charitativních projektů spojených se zvířaty. No a Australan Joseph McGrail překonal světový rekord v nejhlasitějším lidském výkřiku. Do mikrofonu zakřičel jediné slovo now, tedy teď. Naměřeno mu bylo 122,4 decibelů, což je přibližně úroveň hromu, motorové pily nebo pneumatického kladiva. Předchozí rekord držela od roku 1994 učitelka ze Severního Irska.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, za chviličku už bude dopolko, státní svátek 28. září a my tady s Filipem známe matku roku. Představte si, že sourozenci z jedné vesničky na Jesenicku zameškali minulý rok 600 vyučovacích hodin.
1: Tak to tam ani snad nebyly, ne vůbec?
0: Já nevím, prostě, já to nechápu asi, no. Když se k tomu připočte ještě jarní zavření škol, to tam nebyly snad možná ani jednou, přesně jak říkáš. Každopádně jejich mamča asi, nevím, je nějakou školou prostě nešikanovala, co si budem, že jo. Tak já nevím, no. Kolik ty jsi měl zaveškaných hodin? Já jsem teda byla průserář, hlavně na střední, na konzervatoři.
1: No,
0: já jsem tam spíš nechodila, než jsem chodila.
1: Já jsem chodil do školy docela, když už se mi jako nechtělo, tak jsem doma samozřejmě nafilmoval, že mi není dobře. A pak jsem čekal, jestli mě nechají doma nebo ne. Aha. Máma často říkala, hele, víš co, tak tam běž a kdybys to nemohl vydržet, tak půjdeš domů. A to už se nestalo, protože jak už jsem tam došel, tak to bylo v pohodě. Zjistil jsem jinak, že první a druhý ročník základní školy 800 až 850 hodin za školní rok je kompletní docházka, takže tam fakt moc nechodili.
0: Tak teda maminko, tleskáme, no. Za chvilku David Koller, Benson Boone a nebo třeba Kamrad s hitem Be Mine.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jablonci nad Nisou. Oceněné filmy představí horolezec Mára Holeček. 30. září v kině Junior. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
10: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Melt Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: It's Taylor Swift.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné pondělí, je za chviličku 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové. Pětistá výstava začala 15. září. První 4 dny byly vyhrazeny pro školní skupiny. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. A pojďme také na hokej. Hokejisté Třince vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Liberce a v probíhající sezóně ještě nestratili ani bod. Na čele tabulky mají oceláři stále 3bodový náskok na Pardubice, které po obratu ve 3. třetině uspěli v Brně. Bílí tygři klesli na předposlední příčku poté, co Olomouc zvítězila v Kladně. První bodový zisk slaví Vítkovice. Ostravané přehráli Mladou Boleslav jasně 6-2. České Budějovice přetlačili Litvínov 5-4. Vítězný gól dal v poslední minutě 4bodový Nik Olesen, no a stejně jako Olomouc vyhrála poprvé za 3 body i Plzeň, když udolala Hradec Králové 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Ve Varnsdorfu najdou cyklisté i pěší turisté 3 nové dřevěné altány. Jsou u rybníku Kočka, poblíž vysílače v Rajzově ulici a u hraničního Buku. Vzhledem připomínají tradiční podstávkové domy, které jsou pro Varnsdorf i celý šluknovský výběžek typické. Každý z altánů navíc doplňuje krátký verš, který se vztahuje k danému místu.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Dnes můžeme očekávat jasno na severozápadě až polojasno odpoledne, nebo už vlastně i teď vybízí jasně k procházkám. Odpolední maxima až na 25 stupních Celsia.
14: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
15: Prodloužený víkend z Véteru Hit Rádia s vámi stále Lea, taky Filip, 9:03. Teď už krásné pondělní, sváteční dopoledne. Před námi Eva Farná, taky Katy Perry. Tak díky, že posloucháte, že jste s námi. Pokračujeme, nezastavujeme. Hezký den.
14: Hit Rádio Kontakt.

0: Pár minutek po deváté s vámi Lea a Filip, hezké dobré dopoledne. Představte si, Filipe, to je něco i pro tebe, jo? A schválně nám řekneš, jak to je. Nezadaní muži řekli, co chtějí od vysněné ženy. Bacha. Celých 98% mužů hledá ženu, která je bude respektovat. Dále, pro 97% mužů je pak důležité, aby mohli ženě důvěřovat a svěřovat se jí, mít jí jako nejlepší kámošku. A o něco menší skupina pánů, 95%, pak uvedla, že hledají někoho, s kým mohou bez problémů komunikovat a řešit své potřeby. No a neméně důležitým aspektem je pak u žen smysl pro humor a schopnost umět muže rozesmát, to je 91%. Já bych řekla, že to je docela zajímavé, jak různě dokážete pojmenovat sex.
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že já nevím, jak smýšlí teď nezadaní muži, ale když se jako vzpomenu, když jsem byl nezadaný já, tak já si myslím, jako, že to je pravda, že aspoň já jsem teda vždycky chtěl mít doma vlastně tu přítelkyni lomeno kamarádku, že vlastně jsem si s ní mohl pokecat, o čem jsem chtěla, hlavně když jí něco jako říkám, tak aby člověk viděl, že jí to zajímá, že to není takový, že jako jenom poslouchá, říká, jo, tak už skončí, prostě nějaký tvůj fotbal mě nezajímá, jestli jdeš do práce a tak. Takže já s tím můžu souhlasit a ten smysl pro humor to bylo v té opačné kolonce.
0: Ne, tam je 91% mužů. Nejméně důležitým aspektem je pak už jen smysl humor. Ano,
1: nejméně.
0: A schopnost umět muže rozesmát.
1: Tak s tím já nesouhlasím. To já potřebuji, aby byla trošku vtipná a rozesmát.
0: Neméně,
1: no tak já jsem se divil právě. No tak chlapi,
0: jste
1: pořádku.
0: Já bych řekla, že tohle vyhrává samozřejmě, že jo. Ale je tak jako hrozně hezký, když se nad tím zamyslím jako ženská. Jak různě vlastně dokážeme pojmenovat sex.
1: To je z Maďarska, no, prostě, jak jsem dneska říkal.
0: Jdeme hrát další skvělou muziku. Díky, že jste s námi.

0: Hit Radio stále s vámi, krásné dobré pondělní dopoledne, před námi vodopády, chaos. Kdo by neznal tuhle pečku z 90. let? A nebo taky přijde duet Lady Gaga Bruno Mars Die With A Smile. Tak volume doprava a za chvilku jsme zpátky. Hezké pondělí.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Proč si zajít do radničního sklípku i v září? Protože pro vás máme v rámci oslav svatého Václava výborné svatováclavské menu. A k tomu sviánský speciál Dux přímo z tanku. Jen u příležitosti dnů českého piva. Zajít si do radničního sklípku se prostě vyplatí. Více na webu radničního sklípku.
9: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
10: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
9: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
10: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
9: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Krásné pondělní dopoledne, státní svátek 28. září, ale zítra 29. Tak zítra je, přátelé, Den srdce. A mám tady takových pár zajímavých faktů o srdíčku, kde největší srdce na planetě má modrá velryba a může vážit až 180 kilo a je velké jako takové jedno menší auto, když si představíte. A nebo, když se zamilujete, tak srdce nejen ženám buší rychleji, to známe asi každý z nás, ale dokonce na EKG se to fakt dá vidět doslova, kde se mění ten rytmus. A jak je takové torčení, mám něco na srdci, tak bych řekla, že je překvapivě blízko realitě. Stres a emoce ovlivňují náš tep a tlak tak, že se to promítne i do zdraví, to asi taky známe každý z nás, ale takový to nejromantičtější, tak to je fakt, když se dva lidi drží za ruce a dívají se lásky plně na sebe, tak jejich srdce se můžou doslova synchronizovat. A nějakou takovou lásku zažil taky nebo zažívá každý z nás, kdy vám srdce chce, jak se říká, vyskočit z hrudi. Tak tolik asi k tomu srdíčku, tak zítra prosím vás, milujte se, množte se a mějte se rádi.

0: kamarádi, já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásné dopoledne, státní svátek 28. září, taky krásné odpoledne, podvečer a večer. Pokud možno, samozřejmě buďte s námi. Já frčím směr Lovosice na svatováclavskou pouť. Za chviličku po desáté s vámi kolegyňka Káťa Pechová. Taky si můžete psát o hity na přání k vaření, spousta dobré nálady, pozitivní energie. Filipek tady s vámi taky zůstává. Tak pokud možno, buďte s námi a užijte si ten dnešní den podle své libosti a chuti. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou. A kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 4 plus KK Praha Jinonice za 12 600 000. Byt 2 plus 1 v Gdyni na Domažlicku za 2 700 000.

0: 99 tisíc. Výrobní objekt Benešovy nad Ploučnicí na Děčínsku za 1,5 milionu. Bydro plus jedna v Krnově za 2 miliony 550 tisíc. A zahrada v Chrudimi za 1 miliony 290 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné pondělí, za chviličku 10. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Ceny ropy na světových trzích prudce vzrostly o zhruba 3% a severomořská ropa Brent překonala hranici $107 za barel. Reagují tak na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítl nejnovější iránský návrh na příměří a znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Trhy se v důsledku přetrvávajícího geopolitického napětí obávají narušení dodávek suroviny a růstu rizikové prémie. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se doposud předpokládalo. A pojďme také na fotbal. Španělé povolali na zápasy Ligy národů obránce Robina Lenormanda. 29-letý bek Atletika Madrid nahradil zraněného Erika Garciu z Barcelony. Jenci při rozcvičení před sobotním utkání v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci už 3. října v Oviedu. Doma hrají Češi v úterý proti Anglii. Do té doby ale můžete navštívit Repre Funfest, který se koná v Edenu před stadionem i během dneška.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty opět příjemné, vybízející k procházkám a výletům až 25 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City.
6: Hezké dopoledne, minuta po 10. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů. Hit Radio. Za chvilku skupina Hodiny, ale právě teď jsou tady September a Cry For You.

skupina Hodiny a souhvězdí v éteru Hitrádia. Hezké dopoledne. Dneska máte jedinečnou možnost, můžete se legálně podívat tam, kde se rozhoduje o vašich penězích. A nebude vás to ku podivu stát ani korunu. Na svatého Václava totiž probíhají prohlídky sídla vlády a ministerstva financí. Můžete si tak projít chodbami, kde se běžně potí ministři, prohlédnout si ty barokní stropy, které vždycky vídáme jenom v televizi za zády politiků, že jo. Navíc je to všechno fakt zdarma, což je u ministerstva financí docela ironický bonus. Prohlídky jedou až do večera, takže pokud chcete fotku z místa, kde se tvoří rozpočet, teď je ta chvíle. Jenom opatrně pozor, protože fronty budou pravděpodobně delší než fronta na banány v roce 88.

0: a Blow Me v éteru Hit Rádia. Hezké dopoledne. No a prosím vás, tohle je naprosto zásadní. Máme kapitána. David Pastrňák přepsal historii v Bostonu. Je to obrovská čest. Taky důkaz, že v NHL nejste prostě jenom hostem, ale majitelem klíčů. Tenhle kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď velí celý kabině. Navíc v NHL je kapitánské C-čko posvátná věc, zvlášť na místech, jako je Boston. Jo, neskutečný. Před ním ho nosili legendy jako Zdeno Chára nebo Patrice Bergeron. Pasta vstupuje v podstatě do klubu nesmrtelných. 13 sezon na jednom místě, to je v dnešní době hokejových tradeů a honby za penězi naprostý unikát. On to město miluje a to město a ten klub milujou Pastu. Takže velká gratulace, jsme mega pyšný. Další hity k tomu, za chvilku Linkin Park, Nirvana nebo Celeste Buckingham.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Hit Radio.

0: Jakubem a Bobkem nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia, krásné dopoledne. A zajímá mě důležitá věc. Zpívá se u vás ve škole? A teď nemyslím jenom o hudebce, nebo když někdo vymyslí nějakou kvalitní prostou písničku. Lidl totiž spojil síly s Bobem a Bobkem a Karol z projektu Karol a Kvído. No a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé republiky. Zapojit se je navíc úplně jednoduchý. Natočte se s celou třídou, jak zpíváte. Jo, hele, easy peasy. Můžete dát soutěžní písničku Jsme kuchaři, klidně ale zaspívejte svůj oblíbený song. Nebo si klidně vymyslete vlastní hit. Jo, video nebo audio potom do 31. října pošlete na bobabobek@lidl.cz. Strašně jednoduchý. No a to nejlepší na tom je, že se vybere 14 výherců a za nimi dorazí Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Čeká vás ranní rozcvička, hry a soutěže, workshop o zdravém jídle a samozřejmě pořádná zdravá svačina. Takže samý pozitivní věci. Prostě dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Všechny podklady, taneček i informace najdete na lidl.cz/škola/volá a do 31. října zpívat, natočit a taky poslat. Držím pěsti a posílám další hity, tohle jsou Lucenzo a Don Omar.

0: Daša a Austin, jste s Hitrádiem, krásné dopoledne a krásné sváteční pondělí. Vy, co jste v práci? Já vím, je to náročné. I o svátku, co? Tak doufám, že to aspoň je jako na pohodu, jo? Že žádný velký stresy. No a vy, co jste doma, tak předpokládám, že se pomalu chystáte k nějakému vaření, jo? Přece jenom sváteční oběd, to je velká záležitost. No a ano, i dneska v 11 hodin odstartují právě hity k vaření, to znamená, že píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat. Do 11. hodiny samozřejmě další hity Calvin Harris a Ellie Goulding, Imagine Dragons nebo třeba Kid Laroi, tak buďte s námi.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
3: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Hledáš práci ve výrobě? Nečekej na lepší příležitost. Vivaplast právě hledá seřizovače, skladníky a manipulanty. Moderní technologie, silné zázemí a odměna, která odpovídá tomu, co umíš. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
8: Hezký den s našimi službami vám přeje tým Pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.

0: řekni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
0: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát!
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduchou.

0: jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné sváteční pondělí, je přesně 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Obavy Čechů z dalšího růstu cen energií sílí. Jejich zdražení nyní očekává 60% lidí, což je nejvíce za poslední dva roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% Čechů. Za hlavní důvody možného růstu cen lidé nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale zatím výrazněji nepromítají do chování domácností. Změnu dodavatele plánuje jen zhruba každý sedmý Čech a více než 3/4 lidí o ní vůbec neuvažuje. Pozor při podzimním úklidu zahrad. Pálení schrabaného listí, trávy, plevele nebo čerstvých větví za účelem jejich likvidace je v Česku od loňského března zakázané. Za porušení pravidel mohou fyzickým osobám hrozit pokuty v řádu desítek tisíc korun. V některých případech může horní hranice sankce dosáhnout až k milionu. Povolené zůstává například pálení suchého a čistého dřeva na otevřeném ohništi pro rekreační účely. Zahradní bioodpad je proto lepší z kompostu. Vyhodit do hnědé popelnice nebo odvést do sběrného dvora. A pojďme také na led. Páté kolo hokejové extraligy dnes uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Oba týmy mají po 4 zápasech na kontě 2 výhry a v tabulce je dělí jediný bod. Sparta je 6., Energie 7. Pražané naposledy vyhráli v Litvínově 4-1. Karlovy Vary doma porazili České Budějovice. Utkání v pražské O2 aréně začíná v 16 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Sváteční pondělí můžete strávit u Alénovy věže nedaleko Lomnice nad Popelkou. Tradiční setkání nabídne ukázky dřevosochání, práci koně v lese, lovecké psy nebo lukostřelbu. Chybět nebudou trubači krnapu, houbové speciality a program pro děti. 12. ročník setkání u Alénovy věže začíná ve 2 hodiny odpoledne.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Dnes bude většinou jasno, na severu a západě čekáš oblačno, odpolední teploty opět velice příjemné, tak vyražte někam na výlet 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City.
5: Krásné dopoledne, 2 minuty po 11. Startují nám hity k vaření, pište, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. 777-937-777, no a teď už je tady Alvaro Solera.

Výbírek za Faithless v éteru Hit Rádia, hezké dopoledne. No a šťastnou ruku, pokud právě vaříte. Jsou tady hity k vaření a to znamená, že vy píšete, co vaříte a co byste u toho chtěli poslouchat na 777-937-777. No a přece jenom sváteční den, že jo. A třeba u Stáni, tam to musí vonět fantasticky. Nejradši bych zajela na jídlo, protože Stáňa píše, máme dnes uzenou polívku, bramborový knedlík, špenát uzený a šneky z listového těsta na odpoledne. No, tak komu se taky začaly zbíhat sliny, tak ano, jsme v tom společně a Stáňa by k tomu chtěla Žijeme len raz. Takže dámy a pánové, Žijeme len raz a pište dál na 777 937 777.

0: Rihanna v éteru Hit Rádia. Krásné dopoledne vám všem. Díky, že píšete na 777-937-777, píšete, co vaříte a co u toho chcete poslouchat. Jo, velmi jednoduchý, i ty kvaření jsou tady. Další zprávu jsem vybrala od Žanety. Ta by chtěla Kateřiny Marie Tichou. A prosím vás, vaří řízečky a šťouchačky. Jo, dokonce poslala fotku, má tam i koláč, krásný koláč. A taky vaří dýňovou polívku. A pojďme si říct, že ano, právě teď začíná ta sezóna, kdy cuketu nahrazuje dýně, ale dýňová polívka je skvělá. Takže dobrou chuť. No a Kateřina, už za chvíli. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, a se mi zas jednou roztřesou kolena. Dáme si plamen a vypište dál, co vaříte a co chcete poslouchat.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
7: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
4: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
7: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
4: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nation, čo? Tohle je Ish a Over the Rainbow. Posloucháte Hit Radio. Jste naprosto skvělý, já mám úplně pocit, že jsem ve vašich kuchyních. Máme tady další přání. Honza píše, u nás to bude vonět ještě víc. Vaříme s mamkou bramborový salát a řízky a bramborovou polívku s čerstvými houbami přímo z lesa. Mňam. A chtěl by Shakiru a Burna Boy. No a stejný přání máme ještě od Bětky, kde vařej sekanou a přála by si právě song Day Day. Tak já dávám.

Kamarád a Feel Alive, jste z Hit Radio. Díky za to a díky za to, že píšete. Píšete, co vaříte a co k tomu chcete poslouchat. Další zprávu jsem vybrala od Andreji. Ta píše, chtěla bych poprosit o sraz bohému. Bylo by to pro všechny, co jí mají rádi. Vařím dnes bramborový knedlík, výpečky, špenát. Fantastická volba. Andreo, fantastická volba. K tomu ještě frankfurtskou polévku a jako dezert pudinkovou bábovku. Máte místo u stolu, když tak ještě, a že bych skočila po vysílání. Každopádně ano, dámy a pánové, pro vás všechny. Právě teď v Ohrouti. Od Andrej, Svaz českých bohémů.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna.

nastává dudukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu. Plast

0: Takový ideální song k chystání oběda, ale proti gustu. Hele, vohnoutí a svaz českých bohémů na Hit Radio. Hity k vaření se pomalu chýlí ke konci. Ještě stihnu splnit dvě přání. Jo, já se snažím splnit vám, co vám na očích a SMS-kách vidím, ale samozřejmě není ta hodina napukovací, tak ještě zpráva od Markéty, ta píše, zrovna dělám tortily s kuřecím masem a zeleninkou a u toho vás samozřejmě poslouchám. Odpoledne se chystáme s rodinou na kolo. Kdybyste mi zahráli Firestone od Kaiga, byl by ten den ještě krásnější. Markét, a on bude. On bude už za chvíli. No a ještě taky zpráva od cestovatelů. Prosím vás, tady máme přání na Činaský Jakse. Píšou, vracíme se ze Zakynthosu autem a posloucháme celou dobu. Teď jsme momentálně na Slovensku, tak ať se nám líp jede a zdravíme Čechy v okolí, co taky poslouchají. Michal, Monika, Erinka. Hele, tyjo, jste hustý? Tak ať vám cesta utíká. Za chvilku tím pádem. Jeden Kaigo a Firestone a k tomu ještě... A k tomu ještě Činaský. Díky moc, že jste se všichni zapojili.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
3: Sportfilm. Festivalové ozvěny v Jablonci nad Nisou. Oceněné filmy představí horolezec Mára Holeček. 30. září v kině Junior. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásný sváteční den a za chvíli 12. hodina a další zprávy. Vítejte u nich. Obliba výdejních boxů v Česku nadále výrazně roste a z některých internetových obchodů do nich již směřuje více než polovina všech zákaznických zásilek. Zástupci e-shopu a logistických firem to připisují především pohodlí, flexibilitě a 24-hodinové dostupnosti, kterou tento způsob doručení zákazníkům nabízí. Klasické doručení kurýrem na adresu však i přes tento silný trend nadále zůstává klíčovou a oblíbenou službou. Na Pražském hradě dnes končí mimořádná výstava českých korunovačních klenotů a zájem veřejnosti v samotném závěru akce dosáhl vrcholu. Lidé, kteří se chtějí podívat na svatováclavskou korunu a další vzácné insignie ve Vladislavském sále, musí v dlouhých frontách sahajících až do zahrad počítat s čekáním přesahujícím 2 až 3 hodiny.

0: A pojďme také na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 13. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. 30-letý rodák z Havířova se stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy. Do nové sezóny vstoupí Bruins už v úterý zápasem proti New York Rangers. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Ve Varnsdorfu najdou cyklisté i pěší turisté 3 nové dřevěné altány. Jsou u rybníku Kočka, poblíž vysílače v Rajzově ulici a u hraničního Buku. Vzhledem připomínají tradiční podstávkové domy, které jsou pro Varnsdorf i celý šluknovský výběžek typické. Každý z altánů navíc doplňuje krátký verš, který se vztahuje k danému místu.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Pokud jste čekali na krásné počasí, tak jste se trefili. Bude většinou jasno na severu a západě Čech až oblačno, ale nejvyšší odpolední teploty až 25 stupňů Celsia.
3: Krásné poledne, dobrou chuť k obědu, minuta po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Na start hodiny Carly Rae Jepsen a Call Me Maybe.

David Guetta, Teddy Swims a taky Tones and I. Posloucháte Hit Radio. A Taylor Swift opět v noci na VMA ukázala, proč je hudební vesmír jenom její hřiště. Vyhrála hlavní kategorii klip roku s videem k písni The Fate of Ophelia a je to fascinující, protože Taylor si ty klipy i sama režíruje. Jo? Takže ta soška astronauta je pro ní víc o filmařině než o zpěvu. Neskutečný, prostě sledujeme někoho, kdo v přímém přenosu betonuje svůj status absolutně největší hvězdy století. Takhle, na pódiu vypadala, že jí to pořád upřímně dojímá, jo, což je hezký, i když už má doma na tyhle ceny pravděpodobně vyhrazenou celou jednu místnost, možná i dvě. Jo. Je to taková mašina na úspěch, která se doopravdy nezastavuje, takže myslím si, že vzhledem k tomu, že Taylor vyhrává tak moc často, že ostatní nominovaní už na ty gala večery chodí v podstatě jenom kvůli cateringu.

0: Rose a Bruno Mars s námi na Hit Radio. No a dneska ještě volný den pro většinu z vás, doufám, že si to užíváte, ale nebojte, je i důvod se těšit na ten klasický pracovní den, jo? Zítra ráno už totiž opět snídaně šampionů a opět taky rychlá pětka. A pozor, celý týden jsou ve hře poukazy na 5 000 korun od Citizen, takže si můžete vybrat oblečení do městské džungle, kterému hlavně můžete věřit, protože oblečení Citizen odolává špíně, potu i pachu, což tady v tom počasí ideální věc, jo? Hlavně vás podrží v každodenních situacích. Takže nezapomeňte, zítra ráno rychlá pětka, voucher na 5 000 od Citizen. No za chvilku už douší tenhle král Lenny Kravitz, taky Sia nebo Guru Josh Project.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mironet, 6násobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Baví tě obchod a chceš změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
8: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou. A kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Lenny Kravitz a Again. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne už. No, to se může stát. Každopádně, prosím vás, máme tady velké výročí a asi vás to překvapí. Samoobslužné boxy mají dneska 5 let. Chápete to? Jenom 5 let? Přijde, že jsme se s nimi zžili, jak kdyby to bylo už 20. Jo, dneska jich je v Česku 19 tisíc, což je teda velký číslo. A v podstatě už se asi většina z nás nedovede představit, že by tady nebyli. Jo, protože i to, jak to občas hyzdí okolí, už jsme si téměř zvykli. A je to skvělý v tom, že prostě nemusíte s nikým mluvit. Jo, nikdo na vás netlačí. Nebo dobře, trošku jo, protože já miluju takový to, když vám doručí balík a přijde SMS, no ale vyzvedni si to už jako do dneška, jo? Jinak konec, jo? Ale jinak je to prostě skvělý, je to skvělá věc pro introverty, možná to nejlepší, co lidstvo od vynálezu e-mailu vymyslelo, naprosto skvělá věc. A ten zvuk, když se otevřou ty dvířka boxu, to je jak když zazvoní zvonek, když přichází Ježíšek, co?
1: Let's go.

0: DJ Antoine a The Beatshakers, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a krásné sváteční pondělí vám všem. Za chvilku 13 hodin já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek toho svátečního dne, ať už slavíte nohama nahoře nebo prací, jo, nějak se to prostě oslavit musí. Užijte si moc tenhle krásný den, který je vyloženě jako babí léto, kdyby bylo v učebnici, jo, tak by takhle vypadalo. Moc si to užijte, další hity k tomu za chvilku. Skvělý Damiano David, taky Sunfelt nebo Wiz Khalifa. Mějte se krásně, ahoj.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz. Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rád.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
6: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
2: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
6: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
2: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Nehodu máme na celnici 13 v obci Rynoltice v okresu Liberec. Stala se tam nehoda a je tam velká kolona. Vede okolo Kráštku taková krátká objížďka, tak dejte nohu z plynu a i dneska jeďte opatrně na silnicích. Přejeme vám klidnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
3: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
5: Jsou tady krátké zprávy ve 13 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto je tady. Česko čeká sluneční týden s teplotami až kolem 25 stupňů. Pršet by podle meteorologů nemělo, pouze z rána se mohou místy objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno, teploty opět začnou padat až o víkendu. Výdejní boxy jsou v Česku stále více oblíbenější. V Evropě zároveň patříme k zemím, kde je jich nejvíce. Lidé si díky nim mohou zásilky vyzvednout téměř kdykoliv, a to bez čekání na kurýra. Ne všichni, ale jejich rozmach vítají. Kritici upozorňují na jejich umisťování do veřejného prostoru, omezenou kapacitu schránek nebo také na riziko vykradení. Maďarský parlament dnes zbavil imunity premiéra Petra Maďara a dva bývalé ministry z vlády Viktora Orbána. Důvodem jsou odlišné kauzy. Maďar je podle informací vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu a dvojce exministrů mimo.

0: jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno. Píše o tom agentura AFP. No a zpěvačka Taylor Swift se stala nejúspěšnější umělkyní v historii cen Video Music Awards hudební televize MTV. Na letošním předávání získala 3 ocenění a s celkovými 33 trofejemi tak překonala dosavadní rekord Beyoncé. Hlavní cenu za videoklip roku získala za píseň The Fate of Ophelia. Skladbu mimo jiné věnovala v srpnu zesnulé Dolly Parton.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ještě mrkneme na počasí. Na severu máme krásných 20 stupňů a taky jasnou oblohu.
1: Hitrádio Kontakt.
2: Sváteční odpoledne na Kontaktu s váma startuje Jana Němečková. Dneska si sice nikde nenakoupíte, ale můžete vyrazit na několik míst, kde jsou slavnosti svatého Václava. My si řekneme, kam vyrazit, taky mrkneme na sport a na novinky ve světě. No a teď už hit Every Time We Touch.

Dohrál Alex Warren a jeho hitovka Ordinary. Vy ladíte Hit Radio Kontakt a mě zajímá, jestli jste si někdy načepovali sami pivo. A jestli máte chuť to zkusit, tak vyražte na zámek Sviany. I tam dneska slaví svatýho Vašíka a vy si tam sami můžete načepovat pivo. Mají tam školu čepování a na ochutnávku mají i pivní speciály. Lákavý, co? Samozřejmě můžete tohle vynechat a můžete si tam dát i program s dětma. Koníci, lukostřelba, kolotoč a soutěže. Je krásně, takže svatováclavský slavnosti ve Svianech jsou super možnost, jak si užít volný pondělí. No a k tomu si pojďme samozřejmě rovnou zatončit. Jsou tady mandraže a tanči, dokud můžeš.

0: Shakira Underneath Your Clothes právě dozněla v éteru Hit Radio Kontakt. No, my se nekoukneme pod oblečení, ale na oblečení, protože volný den je vždycky super využít k shopování. Jasně, do obchodu dneska nevyrazíte, ale je mi jasný, že sjíždění e-shopu dneska nevynecháte. A já tu pro vás mám tipy, v jakých barvách nakupovat oblečení. Letošní podzim patří čokoládový, karamelový, terakotový a lahvově zelený. Samozřejmě to kombinujte i s barvou roku, obláčkově bílou, což teda doporučuji spíše na ty vršky, protože světlý kalhoty do bláta, no, to není nic moc. Ono vlastně ani to kafe na tričku není nic moc. No, tak pro nás méně šikovný, spíš tmavší barvy a vlhčený ubrousky vždycky sebou. Užívejte si volný pondělí a já za chvilku posílám kousek Waterfall.
1: Mami, paší, čus, půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala si ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Jítravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jítravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
6: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Rada Kontakt a my se jdeme podívat na český předělávky. Před lety totiž Kalen přespíval podvod od nedvědů a teď Sofian vystřihnul Léto s tebou od Schellingera v nový moderní verzi a přitom to pořád zní stejně skvěle. Skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky a já si jenom říkám, že je škoda, že to nevyšlo už před létem, protože takhle já si představuju pohodový léto. Léto s tebou. Tak se teď někam posaďte na slunko a pojďte si užít skvělý český babí léto.

0: Calvin Harris a John Newman, tohle byl přesně ten vibe, který ladí do dnešního babího léta. Vyladíte Hit Radio Kontakt, no a my se jdeme podívat na sportovní filmy.
1: Sport, silné příběhy a filmy z celého světa. To je festival Sportfilm Liberec, který odstartuje už ve středu a letos nabídne rekordní množství filmů. Více si povíme s ředitelkou festivalu Renatou Balašovou. Dobrý den.
2: Dobrý den všem fanouškům sportu a hlavně sportovních filmů.
1: Paní Balašová, které filmy budou podle vás letos ti největší favoriti? Na co byste nás nalákala?
2: Tak já od začátku opravdu jsem velmi překvapená jedním filmem a to je film Hazel 85 o tom, jak huligán na bruselském stadionu v roce 1985 vytvořila takový tlak na tribunu, že spadla, došlo tam k různým potyčkám a zemřelo tam 39 lidí. Film má skvělou atmosféru, do které se opravdu dostanete. Je to opravdu zvláštní pohled na tuto situaci. No a druhý zahraniční film je Držíš mě nad vodou, což je reálný příběh Filipa Croazona, který přišel při nehodě o všechny končetiny a byl opravdu v depresích a nakonec i díky své nové lásce se rozhodl, že přeplave kanál La Manche. A on to opravdu dokázal a ten film je hraný, takže je to taková sportovní love story, ale dle reálného příběhu.
1: A kdybychom se teď zaměřili čistě na české filmy?
2: Z těch českých, asi protože jsme fotbalové město, tak Stříbrná cesta, což je dokument, reprezentovaný například Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským, Patrikem Bergerem a je to o Euro 96, kdy jsme se jako Češi stali stříbrnými medailisty. A pro hokej Kejsty, protože jsme i tygři samozřejmě, tak úžasný film Neporazitelní. Je to také reálný příběh cesty za mistrovstvím světa v parahokeji v Ostravě, který se stál. A nebudu prozrazovat, protože uvidíte mnoho hvězd. Hlavní role hraje Hynek Čermák a Ivan Trojan, tak už jenom to stojí za to se přijít podívat. No a v Liberci jsme horolezci také, kromě toho. Takže určitě dva filmy Máry Holečka. Jeden bude v premiéře. Je to jeho životní cesta a peripetie, které se mohou horolezci stát.
1: Sportfilm zdaleka není jen o promítání filmů. Co dalšího letos nabídne?
2: Letos máme trošku takovou pestřejší nabídku s ohledem na to, že jsme obsadili celé vratislavecké desítky, takže pro děti tam máme sportimáček, budou si moct vyzkoušet různé sportovní aktivity. Budeme tam mít pro tatínky vystavené dvě unikátní auta. Jedno bude kachna z Dakaru, protože budeme promítat premiérový film paní Holické. No a máme úplnou neuvěřitelnou raritu. Před pár dny se nám podařilo získat zapůjčené auto Bugatti, originál auto Elišky Junkové, naší nejznámější legendy automobilové. A poslední pozvánku v rámci doprovodného programu si zaslouží určitě Slován, který přiveze své aktivity a stánek.
1: Festival Sportfilm začíná ve středu 30. září. Kde seženeme vstupenky?
2: Vstupenky jsou k dispozici na sportfilm.cz, což je náš web. Je tam dostupný celý program, takže si můžete filtrovat po dnech, po tématech nebo po lokacích. A tam si můžete koupit buď to celofestivalový pas, který je za pouhých 600 korun a můžete jít na veškerá představení, projekce. Děti a studenti mají zdarma vstup všude.
1: Tolik ředitelka festivalu Sportfilm Liberec Renata Balašová. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou na festivalu.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
5: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Jelení nám hitem Magdaléna uzavírají 13. hodinu a my teď jdeme na aktuální dopravní informace. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V obci Žernov, v okrese Semily, máme nehodu dvou osobáků. Nehoda je naštěstí bez zranění, takže tam očekávejte mírné zdržení. Přejeme vám klidnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Je tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Jsou tady další krátké zprávy ve 14 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si připomínáme Den české státnosti. Ten připadá na svátek svatého Václava, knížete z rodu Přemyslovců. Václav je symbolem počátku české státnosti a spojuje v sobě středověké vladařství s mučednictvím. Jen dodám, že státní svátek 28. září je rovněž spojován s pracovním volnem. Píše o tom server CNN Prima News. Češi se obávají dalšího zdražování energií. Vyšší ceny očekává 60% domácností. To je nejvíce za poslední dva roky. Zlevnění naopak čeká jen 7% lidí a za důvody zdražování nejčastěji považují válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Změnu dodavatele plánuje pouze každý sedmý Čech. Více než tři čtvrtiny je pak vůbec.

0: vůbec nezvažují. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. Z hor v indonéské Papuji mizí poslední zbytky takzvaného věčného sněhu. Ledovce nedaleko rovníků rychle ustupují a podle odhadů by mohly kvůli klimatickým změnám úplně zmizet už během 1 až 2 let. Ještě před 100 lety přitom sníh a trvalý led pokrývaly všechny 4 hlavní vrcholy pohoří Sudirman. No a útočník Martin Nečas z Coloreda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dosud bylo maximem 13 milionů dolarů Davida Pastrňáka. Žebříčku kraluje nově švédský útočník Leo Carlsen z Anaheimu s částkou 20,8 milionů dolarů.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Ještě se mrkneme na počasí, na severu máme krásně slunečno a teploty jsou taky krásný, v Doxech dokonce 21 stupňů, Železný Brod taky hlásí 21 stupňů, Nový Bor a Liberec jsou na 20.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Jana Němečková vás zdraví od mikrofonu Hit Radia Kontakt, no a jdeme na další skvělý hit. 14. hodinu startujeme s Imagine.

Leony nám zahrála do svátečního dne na Hit Rádiu Kontakt a svatýho Václava slaví i v Rychnově u Jablonce nad Nisou. A dneska se čtyřdenní jízda uzavírá, ale ještě do 6. večerní máte čas si užít Luna Park, je tam spousta atrakcí pro děti, tak i trošku ostřejší atrakce tam potom najdete i pro mládež a dospěláky. A jestli tam razíte, tak já vám hrozně závidím, protože já kolotoče naprosto miluju a vyrazila bych hned. Samozřejmě bych si dala i nějaký ty hodně barevné sladkosti, pendreky, perničky, cukrovou vatu. No, dejte si taky, dejte si i za mě a nebojte, s náma ty kalorie spálíte. I v autě třeba se dá tancovat. Tady je Stereo, tak krásný pondělí.

0: Killer Song Cheerleader dozněl v éteru Hit Rádia Kontakt. No a jelikož je pořád hezky, tak se i pořád opravuje a staví. No a uzavírky jsou aktuálně třeba v Jablonci nad Nisou, v Kamenné ulici u křižovatky s Lipanskou, kde je silnice uzavřená. No a taky třeba v Žandově v Lužické ulici. Ale dneska máme sváteční den, prodloužený víkend, tak já bych se určitě nikde dlouho netrápila v autě. Zkuste třeba dneska vyrazit někam na procházku, vzít děti nebo třeba pejsky a udělat si skvělý den. Doporučuji třeba vyrazit na houby. No a já vám za chvilku posílám další skvělý hity. Bude Katy Perry a nebo třeba Disturb, tak zůstaňte s námi.
1: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos a Fast Boy jsme si dali Féteru Hitária kontakt a nám pořád krásně svítí sluníčko, no ale už moc nedává. Tak pokud si chcete udržet letní barvičku a nic za to neutratit, zapojte se do soutěže o poukázku v hodnotě 1500 korun do solárka Royal Sun v Liberci. Zapojit se můžete naprosto jednoduše, napište nám na WhatsApp 606 825 404, proč je dobré být opálený i během podzimu. No a my každý odpoledne vybereme jednoho výherce, kterýmu zůstane letní barvička i během celého podzimu. Psát můžete hned teď a já už tu pro vás mám Evu a Miráje.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.

0: Blondie Maria ve druhy Rádia Kontakt. No a my si tady dneska musíme dát i něco ze showbiznisu. Máme tu Carlose a Lelu. Neustále se k sobě vraceli, slavili společně různé narozeniny. No a nakonec se ta situace celkem vyhrotila. A teď si myslím, že za jejich společným vztahem udělali poslední tečky. Lela si nechala předělat tetování, který bylo spojený právě s Carlosem. No a Carlos se po zápasu ve Frankfurtu před kamerama vrhnul na novou partnerku Moniku. Tak co myslíte? Už je to definitivní konec nebo nás ještě něco čeká? No, myslím, že je to ve hvězdách, ale co určitě není ve hvězdách, jsou další hity. Za chvilku už Miles Smith anebo Pink, tak zůstaňte s námi.
1: Práva domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Baví tě obchod a chceš změnu? Změnu? Vivaplast hledá vedoucího obchodního oddělení. Vést celý tým, rozvíjet obchodní vztahy a otevírat nové. Umíš v tom chodit? Pojď posunout sebe i nás. Vivaplast. Přidej se k týmu, který jede naplno. www.viva.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Krištofové nám zabírají 14. hodinku a jdeme na aktuální zprávy. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Děčíně v Kamenické ulici se srazila dvě osobní auta, ale zatím projedete bez zdržení. Přejeme vám klidnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jablonci nad Nisou. Oceněné filmy představí horolezec Mára Holeček. 30. září v kině Junior. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
5: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
6: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
5: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
6: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
5: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
4: On air.
7: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Dnes si ve velkých obchodech nenakoupíme, slavíme totiž svátek svatého Václava. Den české státnosti patří mezi zákonem vyjmenované dny, kdy musí mít maloobchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zavřeno. Otevřeno pak mohou mít menší prodejny, čerpací stanice nebo lékárny. Evropská unie musí rychleji a efektivněji posilovat svou obranyschopnost. Má splnit cíle stanovené pro rok 2030. Uvedla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ze zprávy, kterou vypracovala Evropská obranná agentura, vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Informuje o tom agentura Reuters. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil 8 tisíc. Píše o tom dnes agentura AP. Nemoc si od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. A jdeme na sport. Útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské

0: Téčko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpátky do týmu Floridy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Babí léto je v plném proudu, teploměr se vyšplhal na 21 stupňů a na celém severu máme krásně slunečno.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Jana Němečková vám přeje parádní odpoledne a do svátečního dne posílám Kelly Clarkson. Užívejte volno.

Mars v éteru Hit Rádia Kontakt a my jdeme na trendy v cestování, protože trend slow travel podle mě parádně padne ke krásnému babímu létu. Slow travel znamená, že už při cestování se nehoníme po všech možných památkách, abychom toho stihli co nejvíce, ale užíváme si jednotlivý místa co nejdýl. A tohle krásný počasí bych využila k pomalému cestování u nás v Česku. Procházky krásnou krajinou, dlouhý odpočinek na nějaký vyhlídce a potom si nacpat pupek v místní hospůdce. Možná by jsem si ještě smočila nohy někde v rybníčku. Tak nikam nespěchejte, užívejte si všechna místa, je to fajn, no a navíc je to trendy. No a ani při svátku nesmí chybět linkyni, tak pojďme na ně.

Miley Cyrus, ladíte Hit Radio Kontakt a všude se řeší houby. Taky je jich všude dost, ale co si vzít na sebe? Jo, i outfity na houby se řešejí. Samozřejmě základ jsou gumáka. Gumáky a takový holinky už koupíte od různých návrhářů a ve všemožných designech. Jestli pro nález houby uděláte cokoliv, doporučuji celkově nepromokavý oblečení, samozřejmě sladěný s těma gumákama. Nezapomeňte taky na spodní vrstvu, na houby se doporučuje nějaký funkční nebo termoprádlo, nejlíp teď oblíbený merino vlny. No a takový ponožky upletený od babičky, ty se budou samozřejmě taky hodit a nejlíp, když budou jako designový prvek koukat z těch holinek. Toto potom krásně ladí. Takže už víte, co na sebe, můžete vyrazit na houby a já vám za chvilku posílám Kateřinu Marii Tichou.

0: domácí, tak proč hýkáš? Nejsem osel.cz.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
11: Zlepši si náladu.

Alex Warren dohrál v éteru Hit Rádia Kontakt a my se jdeme podívat na téma stárnutí, které se týká každého z nás. A pokud jsme aktivní a zdraví, tak se stárne o dost lépe. Pokud chcete o tématu dozvědět víc, tak doražte na akci Nestárni blbě, a to už ve čtvrtek 1. října, kde je připravený program o 9 od rána až do 5 odpoledne. Dozvíte se, proč se nebát jít do důchodu, dostanete super tipy na volnočasové aktivity, budou workshopy a dozvíte se i, jak vám může pomoct moderní technologie. Tak nestárněte blbě a ve čtvrtek 1. října doražte do Paláce Líbik. A já už pro vás mám skvělý hit Seek Bromance.

0: Hit Another Love jsme si dali v éteru Hit Radio Kontakt a já vám musím říct, abyste si udělali barevný podzim. Podle vědců totiž žijeme v nejmín barevní době a s podzimem a nadcházející zimou přichází období depresí a tomu můžete předejít díky barvám. Takže žádný nudný dekorace, rozsvíťte podzim a zimu. Udělejte si takovej trochu úchylnější podzim a taky ty Vánoce. Dejte do toho pořádný a výrazný barvy a uvidíte, jak vám hned bude lépe. Klidně nám pošlete fotky vaší výzdoby na Instač Hit Radio Kontakt a já pro vás za chvilku chystám hitovku z Bondovky.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a shop roku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Co kdyby si vaše dítě dnes nešlo jen hrát, ale něco opravdu objevilo?
8: Smysly, pohyb, tvoření, nové zážitky.
7: Zážitkárna v Liberci. Pro každé dítě i s jeho specifickými potřebami.
8: Zážitkárna. Místo, kde může každý růst.
7: Prožitek, rozvoj, propojení. Zážitkárna.com.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hitovka Self-Aware tam zakončila 15. hodinku a jdeme na aktuální zprávy. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Americké ulici si dejte pozor na nehodu dvou osobních aut na místě, policie a provoz je zde mírně omezený. Přejeme vám klidnou cestu bez nehod a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio Kontakt.
5: Krásné pondělní odpoledne přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Hotově platíme v Česku čím dál tím méně. Více dáváme přednost kartě. Digitální platby preferuje rekordních 61% Čechů a 80% by kartou platilo při každém nákupu, kdyby to bylo možné. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Mastercard. Silná bouře s větrem a vydatnými dešti zasáhla severovýchod Spojených států a připravila o elektřinu až 130 tisíc odběratelů. Od minulé soboty sužuje několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie, informovala o tom agentura AFP. A teď zpráva ze světa zvířat. Na Novém Zélandu se sešlo skoro 300 morčat, upravených, načesaných a připravených zabojovat o titul toho nejhezčího. Výstavu si nenechali ujít stovky fanoušků, kteří obdivovali pečlivě připravené chlupáče. O vítězi nakonec rozhodovali dva rozhodčí. Mezi nimi byl i jeden Čech, který morčata chová už více než 20 let. A jdeme na sport. Tomáš Macháč se konečně dočkal první výhry na okruhu ATP po 4 měsících. Berounský rodák kvalifikaci na prestižní podnik v Pekingu přehrál Němce Jannika Hanfmana 7-6, 6-7, 6-4.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Ještě se mrkneme na počasí v Děčíně a Novém Boru. Máme 20 stupňů na Macháči 21 a na celém severu krásně slunečno. Tohle počasí by mělo vydržet i následující dny.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Jana Němečková stále s vámi. Přeju vám krásný pondělí a 4. hodinku odpálíme hitem Be Mine.

Hitovka jednou Báry dozněla éterem Hit Rádia Kontakt a my se teď mrkneme do lesů, protože Den za obnovu lesa se poprvé konal v roce 2019, kdy se po kůrovcové kalamitě zapojila spoustu dobrovolníků a společně jsme překonali největší kůrovcovou kalamitu v moderní historii. No a my se teď společně na tyhle lesy nový generace podíváme v rámci Dne lesů, a to už tenhle víkend v sobotu 3. října. U nás na severu se sejdeme v lokalitě Svor, Nová Huť u České Lípy a program bude hodně bohatý. Můžete pokecat s lesníkama, střílet ze vzduchovky, opékat buštíky, uvidíte, jak profíci kouzlí s motorovkou a můžete si dát třeba i turistický kvíz. Tak se zajděte podívat na ty naše krásné lesy už tuhle sobotu 3. října. No a my si teď dáme espresso od Sabriny Carpenter.

0: Green Day dohráli ve 16:45 na Hit Radio Kontakt a teď tu mám téma pro rodiče s dětmi. Celkem se nám rozmohly různé farmičky a minizoo, které jsou kontaktní, děti si tam můžou pohladit a nebo nakrmit zvířátka. My jsme teda taky s naším tříleťákem tomu podlehli a neustále projíždíme všechny tyhle ty místa v okolí a mě zajímá, kde se vám líbilo nejvíc, kde to máte nejradši, kde se vám nejvíc líbily zvířátka, kde byly nejšťastnější, tak mi pište na WhatsApp 606 825 404 a já vám za chvilku posílám hitovku Let Her Go.
1: Mami, já potřebuju novou bundu.
2: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
1: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
2: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
1: Tak to beru!
2: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Se Sebastianem jsme přivonili k Barceloně, s vámi Hit Radio Kontakt a taky Jana Němečková a řešíme mini farmičky u nás na severu, kam rádi chodíte s dětma. A padla to často třeba farmička Chabařovice, kde si to užívá i Marča s dětma a píše, že když neví kam o víkendu, tak chabařovická farmička to jistí. A nejlepší je, když tam jsou miminka prasátek. A to musím teda uznat, že ty jsou fakt roztomilí. Oblíbené je u vás taky zoopark Bohatice. Tam jenom teda řeknu, dejte si pozor na pštrosa, protože mě málem sežral i svetr. Jo, takhle agresivní tam jsou. Jinak jsou všechny zvířátka taky moc krásná, kontaktní. Tam je vlastně krmíte ovocem, takže to je super. A taky koukám, že rádi jezdíte do zookoutku Bezdězův dvůr, což je pro mě teda novinka. Bezdězův dvůr, na to musím mrknout. Takže já moc děkuju za tip. Doufám, že i vy jste se inspirovali a třeba příští víkend vyrazíte s dětma na nějaký výlet do nějaký farmy nebo do nějaký minizo. No a my už jdeme na další skvělý hity. Je tady Sean Paul a Dua Lipa.

0: End of Beginning na Hit Radio Kontakt. A teď makneme na sportovní filmy. Pro mě jsou teda sportovní filmy pořádná dávka inspirace. Tak jsme pojďme podívat, co novýho nás čeká na sportfilmu Liberec.
1: Sport, silné příběhy a filmy z celého světa. To je festival Sportfilm Liberec, který odstartuje už ve středu a letos nabídne rekordní množství filmů. Více si povíme s ředitelkou festivalu Renatou Balašovou. Dobrý den.
2: Dobrý den všem fanouškům sportu a hlavně sportovních filmů.
1: Paní Balašová, které filmy budou podle vás letos ti největší favoriti? Na co byste nás nalákala?
2: Tak já od začátku opravdu jsem velmi překvapená jedním filmem a to je film Hazel 85 o tom, jak hooligans na bruselském stadionu v roce 1985 vytvořili takový tlak na tribunu, že spadla, došlo tam k různým potyčkám a zemřelo tam 39 lidí. Film má skvělou atmosféru, do které se opravdu dostanete. Je to opravdu zvláštní pohled na tuto situaci. No a druhý zahraniční film je Držíš mě nad vodou, což je reálný příběh Filipa Croazona, který přišel při nehodě o všechny končetiny a byl opravdu v depresích a nakonec i díky své nové lásce se rozhodl, že přeplave kanál La Manche. A on to opravdu dokázal a ten film je hraný, takže je to taková sportovní love story, ale dle reálného příběhu.
1: A kdybychom se teď zaměřili čistě na české filmy?
2: Z těch českých, asi protože jsme fotbalové město, tak Stříbrná cesta, což je dokument reprezentovaný například Pavlem Nedvědem, Karlem Poborským, Patrikem Bergerem a je to o Euro 96, kdy jsme se jako Češi stali stříbrnými medailisty. A pro hokejisty, protože jsme i tygři samozřejmě, tak úžasný film Neporazitelní. Je to také reálný příběh cesty za mistrovstvím světa v parahokeji v Ostravě, který se stál a nebudu prozrazovat, protože uvidíte mnoho hvězd. Hlavní role hraje Hynek Čermák a Ivan Trojan, tak už jenom to stojí za to se přijít podívat. No a v Liberci jsme horolezci také, kromě toho, takže určitě dva filmy Máry Holečka, jeden bude v premiéře, je to jeho životní cesta a peripetie, které se mohou horolezci stát.
1: Sportfilm zdaleka není jen o promítání filmů. Co dalšího letos nabídne?
2: Letos máme trošku takovou pestřejší nabídku s ohledem na to, že jsme obsadili celé vratislavecké desítky, takže pro děti tam máme sportymáček, budou si moct vyzkoušet různé sportovní aktivity. Budeme tam mít pro tatínky vystavené dvě unikátní auta. Jedno bude kachna z Dakaru, protože budeme promítat premiérový film paní Holické. No a máme úplnou neuvěřitelnou raritu. Před pár dny se nám podařilo získat zapůjčené auto Bugatti, originál auto Elišky Junkové, naší nejznámější legendy automobilové. A poslední pozvánku v rámci doprovodného programu si zaslouží určitě Slován, který přiveze své aktivity a stánek.
1: Festival Sportfilm začíná ve středu 30. září. Kde se ženeme vstupenky?
2: Vstupenky jsou k dispozici na sportfilm.cz, což je náš web. Je tam dostupný celý program, takže si můžete filtrovat po dnech, po tématech nebo po lokacích. A tam si můžete koupit buď to celofestivalový pás, který je za pouhých 600 korun a můžete jít na veškerá představení, projekce. Děti a studenti mají zdarma vstup všude.
1: Tolik ředitelka festivalu Sportfilm Liberec Renata Balašová. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Nashledanou na festivalu.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm. A na počkání. jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-riha.cz. Jasný?
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Hezký den s našimi službami vám přeje tým Pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Bon Jovi a hitovka Always jako poslední v 16. hodince a jdeme na aktuální zprávy a taky dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci v Košické ulici došlo k nehodě dvou osobáků. Očekávejte tam aktuálně velmi silný provoz. A taky v Jablonci nad Nisou v Kamenné ulici u křižovatky s Lipanskou je uzavřená silnice kvůli prací na silnici, tak tady to vemte jinudy. My vám přejeme klidnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: Dneska pondělí 17 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Na pražském staroměstském náměstí se dnes odpoledne koná demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři chtějí varovat před hlasováním pro kandidáty hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše v senátních volbách a populisty a extremisty v komunálních volbách. Komunální volby a první kolo senátních voleb se pak uskuteční 9. a 10. října. Babí léto je tady. Česko čeká slunečný týden s teplotami až kolem 25. Pršet podle meteorologů spíše nemá, pouze ráno se místy mohou objevit mlhy. I zítra zůstane jasno nebo skoro jasno s teplotami okolo 25, padat pak budou zase o víkendu. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Uvedla to SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to vůbec povede. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího společnosti. Loď má obletět 6x zemi a vypustit satelity služby Starlink. No a Čína se chystá snížit cla na širokou škálu zemědělských produktů ze Spojených států. Od kukuřice a pšenice až po maso a mléčné výrobky. Snížení cla se však netýká sojových bobů, které jsou nejvíce dováženou zemědělskou položkou, informuje Reuters.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Ještě mrkneme na počasí. Teploty na severu dneska dosáhly 21 stupňů a stále máme krásně slunečno. A to nás čeká i celý týden slunečno a teploty přes 20 stupňů.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Jana Němečková vás zdraví od mikrofonu. Před námi je ještě jedna společná hodinka a odstartujeme ji s činaskama. Tady je Láska a data.

Little Talks, éteru Hit Rádia Kontakt. No a víte, jaká je nejsevernější rozhledna v Česku? Jestli jste řekli tanečnice, tak mám pro vás novinku. Otevřela se nová nejsevernější rozhledna Jitrovník. K blíž k polárnímu kruhu už se u nás prostě nedostanete. Zároveň je to nový výletní bod, tak zabalte batohy a hurá na novou rozhlednu. Na tu nejsevernější. Nově teďko Jitrovník. Tak to byl takový malý tip na výlet a teď už oceněný kousek Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jdeme na to.

0: Tohle byl Ed Sheeran v éteru Hit Radio Kontakt a my máme krásný babí léto a je to naprosto ideální na výjíždky na kole. Dneska nebyl ani takový provoz, tak snad jste se hezky projeli, protože já jsem pár cyklistů potkala cestou do práce a začala jsem vzpomínat na to, jak jsem se učila jezdit na kole, jak jsem tenkrát nabourala dědovi auto a odřela si u toho pěkně koleno. Teď už čím jezdit syna. Tak i vy zaspomínejte, jaký byly vaše začátky na kole a vemte třeba o víkendu děti někam na zmrzku. No a já už pro vás chystám další hity. Za chvilku David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Opět k nám zavítal Richard ze Slevomatu, nosí nám do éteru vždycky nejrůznější tipy. Ahoj, Richarde.
2: Ahoj, ahoj. Tak minule jsem vás už otravoval s Vánocema.
1: No tak jako, hele, bylo to inspirující, ne, že ne? Mluvil si o fotoknihách, ty chtěj čas, jo?
2: Ano, to je pravda. A i tenhle týden jsou ještě všechny fotoprodukty v akci, tak můžete pokoupit. Další týden už nebudou. Ale dneska jsem vám chtěl přinést něco nevšedního, takový to, co mě mezi těma nabídkama Slevomatu prostě překvapilo. Tak víš, co jsem třeba našel?
1: Tebe, že něco překvapilo, no to jsem teda zvědavej.
2: No, našel jsem třeba nabídku bagristou na zkoušku. Prostě dostaneš bagr, kus nějakýho pole a jezdíš si a hrabeš, to mi přijde bomba.
1: To je absolutní klukovský sen splněný.
2: No přesně. A pak, když už jedeme takhle bezostyšně tyhle stereotypy, tak tohle je asi víc pro holky. Yoga se štěňátky.
1: Ne. Hele, a cvičí ty štěňátka nebo lidi?
2: No, jako přijdeš, cvičíš jogu a mezi tím po tobě prostě lezou malý štěňátka.
1: Nejroztomilejší zážitek na světě, podle mě.
2: A do třetice se mi líbil akrobatický let kluzákem. A tady jsi normálně v kluzáku bez motoru a děláš nějaký ty obraty, letíš hlavou dolů. To bych chtěl.
1: Takže tuším, odkud bude asi tvoje další video, že?
2: No asi jo. To musím zažít.
1: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Tohle byly Red Hoti v éteru Hit Radio Kontakt. My máme už podzim v plném proudu, i když já se tomu teda bráním. Ale jak to víte, podzim patří výletům po Česku. A pokud chcete vyrazit na fotogenické místa, mám pro vás tři tipy, které vypadají skvěle na fotkách. První z nich je železniční viadukt v Krištofově údolí. Ten je naprosto krásný na fotky. Musíte být trošku jako z dálky, ale rozhodně je to tam parádní, můžete se navíc v okolí projít. Potom na druhém místě je Dolskej mlín v Českém Švýcarsku, který má lehčí a náročnější trasu, ale rozhodně ta náročnější je taky fotogeničtější. No a potom tu máme Hrad Bezděz a vlastně celá ta cesta na Hrad Bezděz vypadá skvěle na fotkách. No tak to jsou tři tipy pro vás na nějaký podzimní výlet a my si teď dáme hitovku Mandolínu.

0: Runaway na Hitradio Kontakt nám zahrála do barevného podzimu. Nezapomeňte na co nejvíc barevné dekorace, ať vám vykouzlí úsměv na tváři a vzpomínejte taky na svoje začátky na kole. Zkuste třeba začít jezdit na kole i do práce, třeba vám to, asi čas vám to neušetří, ale ušetří vám to rozhodně nějaký nervy v té dopravě, protože přece jenom kolem se dostanete opravdu všude. Já to asi zkoušet nebudu, nevím, jak dlouho by mi to trvalo dojezd Děčína do Liberce, možná bych za váma ani nedojela. No a zase brzo se uslyšíme. Vy si užívejte ještě skvělý pondělní sváteční odpoledne a zítra začíná zkrácený pracovní týden. Zkrácený, jo, slyšíte to? Bude to určitě skvělý týden. Užívejte, brzo bude zase víkend a já vám posílám další skvělý hity. Nakonec tyhle hodinky tady bude Katy Perry, Tom Grennan, Rembrandt a taky bude Shakira a její hitovka Zoo už za chvilku. Tak se mějte krásně. Ahoj.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na to čidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd-ps.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Sportfilm. Festivalové ozvěny v Jablonci nad Nisou. Jablonci nad Nisou. Oceněné filmy představí horolezec Mára Holeček. 30. září v kině Junior. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Hit Radio. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle Domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz. Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselější funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.

0: ISNA uvedla, že ministr zahraničí Arakčí má dnes na plánu schůzi se zprostředkovateli v New Yorku. Tam je kvůli valnému shromáždění OSN. Počet potvrzených případů eboly v Kongu překročil hranici 8 tisíc, píše o tom dnes agentura AP. Nemoci od začátku nynější epidemie v květnu vyžádala téměř 4 tisíce životů. No a útočník David Pastrňák povede ve své 30. sezóně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu. 30-letý rodák z Havířova se tak stal 6. českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské C-čko. V předchozí sezóně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas. Ten se v létě vrátil zpět do týmu Floridy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Hitrádio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

0: říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Takže servis Říha, jo? Hele, že u nás vyrábíme hydraulický hadice, o tom žádná, chlapče. Ale my se taky umíme zvednout a přijet a opravit tvojí vysokotlakou hadici až do 80 mm a na počkání, jestli mi jako rozumíš. Takže www.servis-říha.cz. Jasný?
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Mami, paši, čeho spodeme ven?
1: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
0: A vzala si ty s dinosaurama?
1: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
0: Hustý.
1: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hezký den s našimi službami vám přeje tým Pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.

0: Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
5: Hey,

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Od Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
1: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace autošrotramš. Česká Lípa, Sosnová. Když vrak musí na onen svět. šrot@ramš.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: hit rádio Kontakt.
1: Kickstart.